0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušaj, jestli to funguje, to jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do řídit ty hňupe. No to si nezvykaj.
0: Rock Radio. Konec legrace.

as in a flower falls.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Když jsme sami.
3: Jo, šéfe.
2: Přijďte mi poručíku.
3: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
2: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generál.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio, to nejlepší z českých zkušeben a garáží. Za doprovodu neortodoxního moderátora Jirky Němého.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Pro tu svoji bembeřici.
3: Máš tátovi pomoc se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Bože můj.
3: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
2: Prosím?
3: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
2: Cože?
3: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
2: Vlastně nic moc.
3: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
2: Ale tohle bude asi omyl.
3: Ty bys mě umyl?
2: Řekl jsem omyl.
3: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
2: Říkal jsem gej?
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
4: Stříleli za války do vzduchu.
5: No jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? 2 choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června a další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rádio Počasí.
1: Dneska bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Během dne od jeho západu bude přibývat oblačnosti a ojedinělé se objeví i moje milované bouřky. Nejvyšší teploty až 26 stupňů.
0: Rock Rádio, rockové víkend.
1: Krásný ráno, milí rockeři. Zdraví vás Kája tady z pražského studia. Dneska se spolu užijeme až do 13 hodin, potom to po mně převezme Martin Melicher. No a já už to nebudu zdržovat, protože dnešní playlist je opravdu nabitý a dneska se dozvíte tolik věcí, že mi jde hlava kolem. Teďka si poslechneme Giant, I'll See You In My Dreams, Offspring, Killers, anebo už teď Bohemian Metal Rhapsody, vše ti můžu slíbit právě teď na Rock Rádiu.

0: vám dohrává Giant, I'll see you in my dreams. A já jsem se jako malá, když jsem poprvé slyšela tohle písničku, tak jsem ji slyšela právě na Rock Rádiu. A já jsem se jako malá zapřísáhla, že ta písnička mi bude hrát na svatbě, protože halo, jakože to je skvělá písnička, to solo je tam, bych řekla perfecto, kdybych to měla říct jako italsky. Nicméně se právě s touhletou kapelou vrátíme do zlaté éry melodického hard rocku. Tahle americká kapela Giant vznikla v roce 87 v Nashvilleu a proslavila se hlavně hitem I Will See You In My Dreams, který se dostal až do americké top 20. Přestože se kapela několikrát rozpadla a znovu dala dohromady, tak dodnes patří mezi respektovaná jména melodického roku a já s tím nemůžu nesouhlasit, protože doporučuji se teda podívat ještě na YouTube, tam uvidíte i vlastně ten videoklip, který je nádherný. Jako. Musím uznat, že ta písnička se opravdu povedla a povedly se i další písničky, které tady máme, jako například Cutting Crew, Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, Papa Roach, Def Leppard, anebo už teď Doga a jejich Route 66, právě teď na Rock Rádiu.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
2: CZ.
5: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 5. června v Jihlavě. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Dámy a pánové, tohle se byly Cutting Crew a jejich I Just Died In Your Arms Tonight. Další název už to být nemohl, ale ta se písnička určitě patří mezi takové ty osmdesátkové oplodňováky, společně třeba z Whitesnake, protože ta písnička je přesně z roku 86. A mě zrovna dneska hrála, když jsem jela vlakem sem a už jsem si představovala, přesně jsem si sestavovala ten svatební playlist, tak už jsem před chvílí říkala. A ještě malinká zajímavost třeba o Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home, tak to není o jeho mamince, ale je to o jeho manželce Sharon, kdy on vždycky po tour volal jí a říkal Mama, I'm Coming Home. Takže taková jenom maličká zajímavost. A vy už si můžete pomalu chystat mobily do ručky a můžete mi i zavolat o písničku na přání, ale ta bude až nějakých 8.20, když tak vám teďka řeknu číslo 725-844-424. A k tomu rozmýšlení, co si ode mě necháte zahrát, tak vám pustím třeba Arakan z Dimitri, Three Days Grace anebo Blur Song 2 právě teď na Rock Radio.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

0: právě písnička Rise Up, která vlastně v překladu znamená povstat, a já jsem momentálně povstala z mrtvých, teďka mi nebyl kofein dožil, takže vy můžete taky povstat teďka společně se mnou a vzít si do ruky telefon a napsat mi, jakou písničku si v další hodině budete chtít nechat zahrát. A mám taky pro vás nějaké zajímavé informace, ale už za chvíli počasí s Rosničkou Kájou.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Rádio Počasí.
1: Tak jo, jsem zpátky, jak jsem slíbila. Dneska bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Během dne od jeho západu bude přibývat oblačnosti. Ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají až na 26 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné ráno, rockeři. Vítá vás tady u mikrofonu v pražském studiu Kája. Máme za chvíli skoro 2 minuty po 8 hodině a jak jsem slíbila, tak po něm, tak mi laskavě prosím, pište o nějaký písničky na přání. Můžete i zavolat na telefonní číslo 725 844 424 a já vám k tomuto rozmýšlení pustím Fallout Boy, Valda Gang anebo Rammstein a jejich Cikcak právě teď na Rock Radio.

0: nám dojíždí můj milovaný Joey Tempest a jeho Europe Rock the Night. A vy jste mi teda posílali spoustu vzkazů, i hodně jste volali a já jsem vybrala Aničku Zdarec, prosím tě, zahraj nám od traktoru Tasteman nebo Letokruhy. Bylo by to pro Pavlu, Jarku a mě do práce do Presolu, do Tachova, děkuji moc. Takže já jsem vybrala teda traktor, Letokruhy a ještě psala vlastně Katka psala, že ahoj, chtěla bych prosím zahrát cokoliv od Arakainu pro moje miláčky Víťu a Adélku, sedíme v autě a jedeme do Strašic na ukázku armády, tak ať nám to utíká, díky moc Kačka. My jsme se s Kačkou domluvili, protože Arakaini už hráli, tak jsme se domluvili, že jim taky pošlu ty traktory, tak hlavně si je užijte a taky se můžete těšit na Cranberries nebo Skelet a Tři sestry, já jsem Aleš.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dobrý vstupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
8: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená swahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: nám dohrávají Cranberries a jejich Dreams. Dneska se píše datum 6.6.2026 a já si myslím, že toto datum si vyžaduje kousnout do zakázaného ovoce a nebojit prostě za pořádnou kulturu. A proč jsem zmínila zakázaný ovoce? Protože naše oblíbená kapela Zakázaný ovoce dneska křtí album Mezi láskou a nenávistí a bude to pod širým nebem na Střeleckém ostrově v Praze. Takže pište si to za uši, kde mimochodem loni kluci oslavili 20. narozeniny. Na téhle akci můžete potkat i kapely jako Papír, Sklo, Plasty, Ramban, Bam, anebo i kluky z kapely Kontu, a který jste mohli potkat třeba jako před kapelu Škoru na tur Blíže k vám. Takže určitě tam zaběhněte, já bych taky běžela, ale já mám zítra zase práci, jsem tady od 7 do 13 a ve 4 ráno vstávám, takže chci být fresh tady pro vás všechny. A teďka se můžete už těšit na taky pořádnou muziku Queens, To zvířat, Pretty Maids anebo Scorpions, You and I právě teď na Rock Radio.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Rockovej víkend. Rock Radio.
1: Ty jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: Housebrand Caffè, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
12: Vy už jste si mysleli, že žádný rým nebude, co? A to říkal kdo? Nedělám si srandu. Dneska bude jasno až polojasno, budou ojediněle i mlhy, během dne od jeho západu bude přibývat oblačnosti a ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají až na 26 stupňů.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
12: Krásný ráno, rockeři. Z pražského studia se vám hlásí Kája. Máme za 7 vteřin 2 minuty po 9. ráno, nebo už pro někoho možná trošku dopoledne. V této hodince se dozvíme, kdo by, jaká legenda by dneska oslavila narozeniny, a taky vám něco řeknu o Metallice, ale teď už Lee Metal Kiss, Brian Adams nebo mý milovaný Guns N' Roses a jejich Civil War z alba Use Your Illusion 2.
11: Rock Radio.
13: I don't like it.

0: Lim Metal a jejich spověď, skladba, ve které znovu zazněl hlas Standy Hranického, na kterého dnes vzpomínáme. Právě dnes by totiž legenda českého hard rocku a dlouholetý zpěvák Citrónu oslavil 75. narozeniny. Jako zpěvák se poprvé představil třeba s Marií Rotrovou anebo i s Věrou Špinarou. Jeho hlas zůstává nesmazatelnou součástí domácí rockové historie. Tak Stando, všechno nejlepší tam nahoru a já vám tam teď pošlu Aleše Brichtu, Strats, Liquido nebo U2 a jich With or Without You. Právě teď na Rock Rádiu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Skonto na nábytek.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Skonto na nábytek.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Prvním červnovým rokovým referendu si posvítíme na aktuální novinky. Číslo 1 Alter Bridge a jejich eponymní novinka. Keep your head. Dvojku mají Clawfinger s deskou Before We All Die. Nebo můžete zvolit Roba Zombieho a album The Great Satan.

0: právě nám dorává Aleš Brychta a jeho výlet do Bájí. A jak jsem slíbila, tak tady hezky dovezu, protože jsem říkala, že něco hodím o Metallice, tak právě Metallica nás za chvíli čeká. Čeká nás The Memory Remains a já příští týden tady nebudu, protože pojedu na Metalliku do Budapeště, takže sledujte určitě sociální sítě Rock Rádia, protože vám tam něco natočím a pokusím se přenést tu atmosféru, kterou prostě Metallica umí udělat. Pokud pojedete taky do Budapešti, tak určitě dejte vědět. Určitě se tam uvidíme a já mám takovou úsměvnou ještě jakoby historku nakonec, protože včera mojí mamce volala její kamarádka a říká, že si zrovna pamatuje moji hlášku o tom, že skončím v Hatfieldu o kufru. Nevím, jak to dopadne, ale bez rádia a bez vás bych asi už nedokázala žít. No nicméně čeká nás teda Nickelback, Škvor, 30 Seconds to Mars a teď Metallica a The Memory Remains právě teď na Rock Rádiu.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vše pro bagr, CZ.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr, CZ.
10: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
11: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Počin!

každej se s ním na čas rozloučí. Pravidlo je, o co víc máš rád.

0: oblíbený Nickelback a jejich Someday. No a teďka už modří vědí a modří jsou ještě bystřejší, protože ví, že teďka právě budou písničky na přání, takže berte si své telefonní zařízení do ruček a chci si slyšet i váš sametový hlas na čísle 725 844 424, a nebo prostě pište na Facebook Rock Rádia. A za chvíli už Rosnička Kája je připravená se svými rýmy na počasí právě teď na Rock Rádiu.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90, a květák bílý, kus za 36,90.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Venku krásně slunce září, tak to se mi to páčí. Bude dneska jasno až polojasno, mlhy už nám zmizely a během dne od jeho západu bude přibývat oblačnosti a ojediněle se i na večer objeví bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají až na 26 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Zdarec, kárec, rockeři, dneska je tady s váma Kája, mě vlastně vystřídá Martin, jsem si vzpomněla, takže tady bude zpátky vaše oblíbené duo. No a teďka jediný, co vám vlastně zbývá, je mi volat a psát a podíváme se i na nějaké ty rokiny a pravidla toho, jak vyhrát 10 lístků, ale teďka už nás čeká Bon Jovi, Scott Stapp, John Lennon, anebo Miloš Dodo Doležal a jeho Vítr a mrak právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio.

0: Vezmi mě za ruku, právě dospíval Bon Jovi a jeho Living on a Prayer. No a já jsem dostala takový hezký vzkaz, totiž mi bylo řečeno, jestli bych nemohla pustit moji kolegyni. A já, jako kolegyni, jakože co? Takže jsem tak jako 10 vteřin třeba dumala nad tím, jako jakou kolegyni se myslí, a potom mi bylo vysvětleno, že no Leona přece, a já, že no jo, vlastně naše milovaná Leonka, takže vlastně za chvíli vás čeká Leona Šenková s Jarkem Filgasem, nikdy se nedozvíš. Po nich následují Rybičky 48, Ještě nejsme starý, anebo Limp Bizkit Take a Look Around právě teď na Rock Radio.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: slušná muzika.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

Před 40 lety proběhlo v Olympiku velký zemětřesení. Za bicí usedl Milan Peroutka a klávesy převzal Jiří Valenta. Ze čtyřčlenné skupiny se stal kvintet a v nový sestavě poslala skupina do světa desku Big Beat. Pojďte si s náma zavzpomínat na osmdesátky s legendou českého Big Beatu. Kamil desku probere s Petrem Jandou v podcastu Deska měsíce, který vám šoupneme na YouTube. Olympik a čtyřicátiny alba Big Beat 11. června celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Počkej. To byl Erasmus, no fear, ale já jsem se teďka dozvěděla nějakou záhadnou zprávu, jakože bez alkoholu by nebyl alkohol, ale alkohol. No jo, vlastně on byl Rock in Jihlavě. Rock in Jihlava je za náma a díky všem, kdo u toho byli. Na pódiu řádili Kokot Minute, Alkohol, Horký že slíže, Trautenberg i Traktor a byla to parádní jízda, kterou vás provedla naše Anabel. Jestli si chcete připomenout atmošku, mrkněte na naše socky a už příští sobotu vyrážíme do Moravského Krumlova, kam pošleme dalších 10 posluchačů. Stačí poslat fotku svojí party na studio@rockovirádio.cz a třeba pojedete právě vy, tak neváhejte a hrajeme dál. Mezi další nám zahrajou například Beastie Boys, Green Day, nebo Pretty Reckless nebo Panoptico.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Skonto na
5: nábytek. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Skonto na
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: Summer in the City a nám najíždí naše předposlední hodinka tady rokovýho víkendu se mnou s Kájou. V další hodině se dozvíte, kdo by dneska oslavil narozeniny a také něco o velké ceně Monaka, ale teďka už se přece vrhneme na, na to naše poslední počasí a na ty naše poslední rýmy na Rock Radio.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED.

0: televizi se sportovním režimem. Více na vajland.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Předposlední počasí je zde, slunce stále svítí, doufám, že má Danda na své hlavě krytí. Jasno až polojasno, mlhy už nejsou, ale někde se objeví i bouřky a během dne od jeho západu bude přibývat oblačnosti.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Zdravím vás, kamarádi, tady Kája za pultem v pražském studiu Rock Rádia. Vítám vás tady, naběhli jsme do naší předposlední hodinky a ne 11. hodiny. Čeká nás tady spoustu slušný muziky, dozvíte se, kdo by dneska oslavil narozeniny a taky něco o velké ceně Monaka ve Formuli a jenom takový malý vzkaz kluci ze zakazaného ovoce. Jestli posloucháte, dejte tomu Pájovi, prosím vás, najíst. Ale teďka už nás čeká Citron, Halloween, Black Label Society anebo Boss and Ich Morden Feeling právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio.

0: Dohrávají nám Citroni a jejich revizor a dneska by oslavil 75. muž, jehož hlas pomáhal psát historii českého hard rocku. Standa Hranický, nezapomenutelný zpěvák Citronu, se narodil 6. června 1951. I když nás opustil už v roce 2013, jeho nahrávky žijí dál a pořád dokážou zvednout ze židle nejednoho rockera. Stando, díky za tuto skvělou muziku a posíláme ti tam nahoru pozdrav a já vám tam teďka pustím Iné kafe, výborná slovenština, Bad Wolves, R.E.M. anebo Nightwish, Bye Bye Beautiful, právě teď na Rock Radio.
1: Víme, kde se co šustne a každý den vám o tom taky řekneme. Co se děje? Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje. Co se děje? Opravdu víme o všem. Každou hodinu na Rock Radio.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
1: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
5: CZ.
8: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
9: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Právě dohrává Dio a jeho Mystery na Rock Radio Mystery a neb záhada a největší záhadou tohoto víkendu bude, jak dopadne velká cena Monaka. Zatím to teda vypadá, že dva tréninky dominovaly Ferrari, který se jakoby docela zvedli, a třetí byl Max Verstappen, můj oblíbenec. Myslím si, že mi jenom dává jakoby falešný naděje, což je klasika, ale abych vám teda řekla nějaký ten program, tak třetí trénink bude v půl jedný dneska. Dneska taky bude kvalifikace o 4 a zítra už samostatný závod ve 3 hodiny odpoledne. Já jsem zvědavá, budu tam napnutá jak šandy a budu prostě doufat, že se něco stane. Tak to budu přát Ferrari, tak to budu přát Red Bullu a tak to třeba budu přát i Antonellimu. Ale teďka už vám tam posílám Daniela Landu, Fozzy anebo Soundgarden a Black Hole Sun právě teď na Rock Radio.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Old Hammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tak jestli jsem vás právě teďka nerozkákala, tak už nevím, protože tato pecka od Daniela Landy jménem Holky a mašiny vždycky zvedne náladu a mě teďka zvedne náladu i to, i když se mi teďka jakoby ozvete, jo, na Facebook Rock Rádia a napíšete si o písničku, kterou byste si chtěli nechat zahrát a já vám to tady potom zahraju a to vlastně bude už naše poslední hodinka spolu, takže se vrhneme i na to poslední počasí, ne?
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
1: Rock Radio. Rocková muzika v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rádio Počasí.
1: Tak si dáme přece jenom ten náš vyslíbený rýmeček. Poslední počasí se mnou nevidím už tak oblohu jasnou. Přesto na většině České republiky má být ještě jasno, ale během dne od jeho západu bude přibývat oblačnosti. To můžu vidět i tady v Praze, že už se zatáhlo. A ojediněle se objeví i bouřky, nejvyšší teploty až 26 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Zdravím vás, milí rockeři, máme teďka přesně 12. hodina, na to jsem přesně čekala teďka. Takže pište si o nějaké ty písničky, ať vám tady něco hezkého můžu pustit, co vy budete chtít. A jenom tak jako dávám, protože jste se ptali, jak je na tom Pája, tak dávám jenom informaci z backstage zakázaného ovoce, že Pája dostane najíst. Takže teďka už pište a já vám tam pošlu Škorpíky, Sunrise Avenue, Evanescence, anebo Kabát a jejich Myslivecký ples. Právě teď na Rock Rádiu.
0: Rock Rádio.

0: Tomášom, Výračnom, Myslivečkom, v lese. Změna programu, výstupy nedorazili, ale máme tu kabáty.
1: Jo, paní nadlesí, jo, tam pod kontrolou to má, jen já vím, co se děje,

0: Blackout od mých milovaných škorpíků a říkám to tady už po několikrát, myslím si, že už je to jakoby trapný, že tady říkám mých milovaných, protože já tady asi miluju každou kapelu. Ale přišel mi teda krásný vzkaz od Honzy, napsal: ahoj Káji, no hned bych na Metallicu jel s tebou, už dlouho chceme s kámošema na ně, ale zatím jsme je naživo nevěděli. Závidím a přeju super zážitek a poprosil bych tu zmíněnou Metallicu. Ahoj Honza. Potom mi napsal ještě Standa, napsal: čau Kájo, zahraj prosím něco od co uznáš za vhodný. Takže já jsem teda nějakým způsobem vybrala Metallicu a mě teda, mojí srdeční záležitost, protože si zahrajeme Metallicu Whiskey in a Jar, která pro kterou mám tak trošku jakoby slabost, protože vždycky, když jsme šli třeba s mojí spoužačkou ze střední zpěva, tak většinou jsme po ulicích hulákali tuhle tu písničku, anebo když jsme šli z pardubického rockinu, tak jsme přesně tuhle tu písničku Whiskey in a Jar zpívali přes celý pardubický park, a nebo jsme taky zpívali Škvory, může se stát. No jo, takže tohle je vlastně taková naše poslední písnička na přání, protože za chvíli mě vystřídá Martin Melicher, ale ještě předtím si pustíme Limetal, My Chemical Romance, Offspring a teď už slíbená Metallica a Whiskey in a Jar.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
6: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
5: Kazbet? A v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
5: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
7: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: dohrávají Hubastek a jejich The Reason a já už tady někoho mám. Čau, Martina!
1: Čau, čau!
0: Čau, konečně Mart k mýmu Kej,
1: veď? Ano, je to tak, vrátil jsem se, jak se ti tady líbilo dopoledne?
0: Hele, skvělý, musím uznat, že naše posluchači jsou hodně věrný a ano, hodně psali, ano, takže jsem dobře. Strašně ráda. Co ty, Martina, jak se máš?
1: Já se mám dobře a doufám, že budou věrný i odpoledne právě takhle.
0: No to
1: a, si aby
0: si
1: psali na píseň na přání a rok na přání samozřejmě od 6 do 7, tak to se těším.
0: Takže se těšíš.
1: Ano, hrozně moc.
0: Tak já ti to teda předám,
1: tak jo? Díky moc.
0: Milí rockeři, mějte se krásně a zítra zase od 7 do 13 na Rock Rádiu. Tak co?

0: kila zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Potisk, dárky, Belavil, CZ.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Rádio Počasí.
1: Jdem se kouknout na počasí. Dneska jasno až polojasno, na severu odpoledne až oblačno, na horách i s přeháňkami. Samozřejmě lokálně i bouřky, počítejte s tím, denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Radia se vám hlásí Martin Melicher, jsem váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dneska celý odpoledne. Moc jsem se na vás těšil, rockeři. Pište mi do Messengeru Rock Radia o svůj oblíbený song, protože každou druhou hodinu zahraju jednu píseň podle vás. No a od česti se určitě můžete těšit na rok na přání. Celá hodina ve vaší režii. Teďko ještě před písní na přání podle vás Simple Plan, Lordy anebo hudba Praha, Máma, táta.
0: Rock Radio.

0: Ich byl od Rammsteinu z roku 2001, samozřejmě Till Lindemann v čele. No a já jsem tady v čele teďko na Rock Rádiu, váš moderátor Martin, dáme si píseň na přání. Děkuju všem, co píšete do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. A celý odpoledne samozřejmě každou druhou hodinu budu hrát podle vás a večer potom celá hodina podle vás. Mám tady zprávu od Kuby. Ahoj Martine, zahraješ nám Netáhlo od Trautenberga, aby nám šlo dnešní kopání jezírka, díky moc. Kopání jezírka, venku je nádherně, sobota. Pro tebe samozřejmě Netáhlo mám z roku 2018. Trautenberg, moje oblíbená skupina. Věřím, že i ta vaše.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Každý z nás to ví, kolik nás tu je, že práce nešlechtí, ale u nás...

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V prvním červnovým rockovým referendu si posvítíme na aktuální novinky. Číslo 1. Alter Bridge a jejich eponymní novinka. Keep your head. Dvojku mají Clawfingers s deskou Before We All Die. Nebo můžete zvolit Roba Zombieho a album The Great Satan.

0: Alice Cooper, Hell is Living Without You z roku 89, ale Alice Cooper samozřejmě do dneška i koncertuje živácky samozřejmě. No a musím říct, byť jsem třeba na Hollywood Vampires nebyl, tak mi hodně kamarádů říkalo, jak jsou pořád skvělí, byť v tomhle pokročilejším věku. Kdo je taky skvělej samozřejmě naživo, a to jsem se opravdu ujistil i naživo a osobně, tak jsou kluci z Metallica, ano, Metallica. Kdybyste chtěli něco takového zakusit, tak určitě můžete. Většina koncertů v Evropě je teďko vyprodaná, ale vy můžete 7. června zítra večer od 7 tady na Rock Rádiu poslouchat v éteru jejich nahrávku z Osla Overload od Metallica. Zahrajou právě celou hodinu nepřerušovaně a bez keců, takže zítra večer od Rock Rádia určitě taky neodcházejte. Do konce hodiny divoký byl Rage Against the Machine anebo AC/DC Rock and Roll Train.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
13: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
14: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda.cz.
4: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
5: Rock Radio.
4: Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Jasno až polojasno na severu, odpoledne až oblačno na horách i s přeháňkami. Po ránu možnosti mlh, to už máme za sebou, ale odpoledne večer od jihozápadu přibývání oblačnosti a možnost tvorby přeháněk lokálně i bouřek. Zítra polojasno až oblačno, maximálky 24 až 28 stupňů Celsia.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, jsem tady pro vás celý odpoledne až do sedmi, moc jsem se na vás těšil, rokeři, a doufám, že ať už dneska děláte cokoliv, tak máte den podle vašich představ. Pokud jste v práci stejně jako já, tak určitě myslete na to, že jsme v tom spolu, mám tady pro vás rockovou muziku Oasis, Sabaton, anebo Red Hot Chili Peppers, Danny California, no a hned potom si dáme citrony, protože a jelikož Standa Hranický by dneska oslavil narozeniny, tak si pustíme vzpomínky, no a zavzpomínáme i na tohohle hardrockovýho zpěváka. Jak už jsem sliboval, Red Hoty, Danny California.

0: Citron a jejich vzpomínky z roku 86, to znamená už velice letitá věc, ale která pořád tady na Rock Rádiu minimálně má svůj prostor. Stanislav Hranický, zpěvák hardkorovej právě skupiny Citron, by dneska samozřejmě oslavil narozeniny, narodil se 6. června 1951 a bohužel nás 7. dubna 2013 opustil. Jak už jsem říkal, hardkorovej zpěvák, dlouholetý člen ostravské skupiny Citron, kterou jsme vám právě teď na Rock Rádiu pustili. No a jako zpěvák se poprvé představil publiku v roce 68 společně s Marií Rotrovou v ostravské skupině Majestic. V téže skupině později vystupoval i s Věrou Špinarovou, no a v 70. letech hostoval ve skupině Iva Pavlíka a v roce 82 se objevil ve skupině BBP. A pak samozřejmě přirozeně nastoupil jako zpěvák do hardrockové skupiny Citron, která se od roku 87, takže rok po vydání téhle písně Vzpomínky, po příchodu Ladislava Křížka, řadila spíše právě k tomu heavy metalu. Já mu takhle do rokového nebe samozřejmě posílám pozdravy, přeju všechno nejlepší k narozeninám. Aleš Brychta, nebo Nirvana, Come As You Are.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Dog Eat Dog a jejich roky z roku 96. 14.39, velitelský čas na Rock Radio. No a rockeři, nebojte se, pokud nemáte potom po roku na přání večer co dělat, tak vás zvu na rokový referendum, vyhlasujete na rokovýradio.cz, vždycky mezi třema deskama, kterou si vyberete, tak ta zahraje od 7 do 8, nepřerušovaně a bez keců. Vždycky máme na výběr tři různý. Teď je tady Alter Bridge z letoška a jejich Alter Bridge, Clawfinger Before We All Die, anebo Rob Zombie The Great Satan. Úžasné věci, hlasujete, je to docela vyrovnaný, já to před rokem na přání ukončím hlasování, no a od 7 zahraje jedna vaše vybraná deska dneska. Každopádně Bruce Dickinson, Horký žeslíže, Biffy Clyro, anebo Clash, Should I Stay or Should I Go?
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
3: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: firmanazážitky.cz.

0: očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz

Klassika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rádio. Počasí.
1: Polojasno až oblačno, zejména na severu a na severovýchodě s přeháňkami. Dneska maximálky 24 až 28 stupňů Celsia. To samé bude zítra, polojasno až oblačno. Určitě s tím počítejte.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Radia se vám hlásí Martin Melicher, váš průvodce a moderátor rockovou muzikou dnes celý odpoledne. Jsem tady až do sedmi, takže si to společně určitě užijeme, ať už dneska děláte cokoliv, tak mějte krásnou sobotu 6.6.2026. Iron Savior, Mr. Big, Valda Gang, Eldorado, jenom takhle na začátek. Hned potom píseň na přání, takže mi pište do Messenger Rock Radia o svůj oblíbený song.

0: Heaven od Briana Adamse z roku 84, úžasná věc. Tady na Rock Rádiu. 15.17, velitelský čas na to, čas hlavně na to, abych zahrál píseň na přání. Mě tady píše Filip, už víc zpráv vidím. Ahoj, chtěl bych si nechat zahrát na přání pro její maminku k narozeninám píseň, kterou jsem já teda dovybral, Na zdraví od Alkoholu, protože si tady říkal Alkohol, bohužel jsem tady tu píseň neměl, ale Alkohol. Tvojí mamince na zdraví posílám samozřejmě všechno nejlepší k narozeninám, Filipe, určitě si napiš znova. No a rokeři, nebojte se, na koho se nedostalo, tak za 2 hodiny další píseň na přání a o 6 celá hodina podle vás.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
9: Rock Radio. Slušnej rok pro mladou Boleslav na 103,5 FM.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Rock in Jihlava je za náma a tady na Rock Rádiu a spolu s váma jsme si to samozřejmě skvěle užili. Zahrali nám Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Trautenberg, Traktor a festiákem vás prováděla Anabel. U stanku jste potkali naše holky s merčem. No, mrkněte na naše socky, pokud chcete vidět, jak to tam vypadalo. A příští sobotu 13.6. se na vás těšíme v Moravském Krumlově, kam pošleme další partu 10 kamarádů. Stačí jenom poslat fotku svojí party na studio@rockovyradio.cz. No a třeba se štěstí usměje právě na vás.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a rockeři, my pokračujeme do konce hodiny Pink Floyd, Amorphis, Iné kafe a poslechneme si nějakou tu kulturu.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
3: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
2: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
13: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
12: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovyradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
2: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rádio. Počasí.
1: Dneska až 24 stupňů nad nulou, polojasno, očekávejte i zataženo, bouřky. No a zítra polojasno až oblačno, zejména na severu a severovýchodě s přeháňkami. Během odpoledne a večera ustávání srážek a oblačnosti, denní maxima 20 až 24.
0: Rock Rádio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dneska celý odpoledne. Já doufám, že nemusíte být v práci stejně jako já, ale pokud jste, tak doufám, že vás to aspoň z poloviny baví jako mě. Posílat vám tyhle ty pecky, jako třeba Linkin Park, Gamma Ray, Send Me a Sign, anebo Joan Osborne, One of Us. No a jak už jsme tady dříve zmiňovali, tak dneska by oslavil narozeniny Stanislav Hranický, bývalý člen skupiny Citron, který si už za chvíli pustíme a o Standovi se něco málo řekneme.

0: Standa Hranický z Citrónu, už víme svý, z roku 86. By dneska oslavil narozeniny, bohužel nás už opustil v roce 2013, ale jedná se opravdu o přední heavy metalovou figurku české scény, kdy pocházel samozřejmě z rodiny kulturního referenta, se zpěvem začínal v roce 68 v beatový skupině Majestic, jak už jsem tady před dvěma hodinama zmiňoval, kde zpíval společně s Marií Rotrovou či Věrou Špinarovou. V roce 69 nahrál svůj první single s hitem Rock s Monikou, no a v 70. letech hostoval ve skupině Ivo Pavlíka a potom i chviličku v Big Beatový partě. Pak se přidal samozřejmě do rockový skupiny Citron, která se stala důležitým impulzem pro rozvoj český rockový a heavy metalový hudební scény v předlistopadové éře. Já mu z Rock Rádia přeju všechno nejlepší do rockovýho nebe, určitě. No a my pokračujeme, dáme si třeba Láďu Křížka, Sex Pistols, anebo Bon Jovi, Wanted Dead or Alive.
1: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Rasmus, euch October and April's Annette Ozone. Úžasný. 16.38 velitelský čas. Rokeři, máte ještě hodinku hlasovat do rokovýho referenda. Vy, co nevíte, co to je, tak samozřejmě vy si vybíráte desku na dnešní večer, která zahraje od 7 do 8. Nepřerušovaně a bez keců vždycky máte na výběr různý tři desky. A teď tam máme Alter Bridge, Clawfinger, Rob Zombie, všechno desky z letoška nově vydaný, takže schválně hlasujte o desku, kterou chcete, aby zahrála. Zatím vede Rob Zombie, ale jak říkám, máme ještě celou hodinu hlasování, tak hlasujte na rokovýradio.cz. Do konce hodiny Pearl Jam Alive, Ghost, Rats anebo Europe Cherokee.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska až 24 stupňů Celsia, zítra polojasno až oblačno, bude dost podobně jako dnes, zejména na severu a v severovýchodě s přeháňkami. Během odpoledne a večera ustávání srážek a oblačnosti. Denní maxima také 24 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné odpoledne a čaj opáté vám přeje Martin Melicher z Rock Rádia. Ano, máme 17. hodinu, dáme si píseň na přání za hodinu. A máme samozřejmě celou hodinu podle vás, teď jsem řekl hodina asi třikrát za sebou. Každopádně pište do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Na koho se teďko nedostane, tak já ty zprávy použiju do příští hodiny. A samozřejmě vy hlasujte do rokového referenda, za nějakých 40 minutek hlasování ukončím a vy si vybíráte na rokovýradio.cz kterou chcete, aby po roku na přání v 7, od 7 do 8 bez keců a nepřerušovaně zahrála. A já vám teďko posílám před písní na přání 30 Seconds to Mars, Bruce Springsteen, anebo Queen, Bohemian Rhapsody.

0: a Rakajn a jejich Adrenalin na Rock Radio s Martinem. Díky moc všem, co píšete do Messengeru o svoje písně na přání. Samozřejmě od česti bude celý playlist podle vás, takže já ty zprávy budu sypat vaším směrem, ty písně samozřejmě taky. No a teď jsem vybral namátkou jednu. Ahoj, prosím tě, tady Jirka, prosím tě o zahrání písni od skupiny SPS pro mě a mou úžasnou přítelkyni Kačku a všechny, kdo poslouchá. Já jsem řekl, že pustím SPS od týhle punkový, teda lepře řečeno mámu od týhle punkový kapely SPS. Samozřejmě díky moc, že jsi napsal, Jirko, pro Káťu taky posílám určitě. No a rockeři, nebojte se, nevěžte hlavu, na koho se teďko nedostalo. V další hodině bude playlist výhradně podle vás.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V prvním červnovým rockovým referendu si posvítíme na aktuální novinky. Číslo 1, Alter Bridge a jejich eponymní novinka. Keep your head. Dvojku mají Clawfinger s deskou Before We All Die. Nebo můžete zvolit Roba Zombieho a album The Great Satan.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem. Aerosmith Crying právě dohrávají. No a už za 22 minut bude celá hodina podle vás, takže pište do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song. Já zároveň taky ukončím hlasování do rokového referenda. Vyhrál Rob Zombie se svojí deskou The Great Satan z letoška. Úžasná věc, kterou vám pustím hned po roku na přání od 7 a bude hrát nepřerušovaně a bez keců. A jak už jsem zmiňoval, od 6 máme rok na přání, pište. No a dáme si teďko Foreigner, Brothers of Metal nebo Kaváti, Western Boogie, ještě něco málo ode mě.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apocalyptica, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
3: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Rádiu od 18 do 19.00 je celý playlist podle vás. Pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, já už to tady mám ten Facebook otevřený a pomalu budu sypat písně vaším směrem. Já nebudu samozřejmě nic dál zdržovat, mám tady Metaliku pro Káju, která na ně poprvé jede příští týden do Budapeště, takže to si určitě Kájo užijí. No a Until It Sleeps, jak si psala, věc z roku 96.
1: Rock Rádio.

Lucka napsala, ahoj, prosila bych zahrát něco od Divokého Byla, něco od podlahy, děláme kotlíkovou polévku na zahradě, tohle počasí si to vyloženě žádá, bylo by to pro mého milovaného chlapa, se kterým je každý den ten nejlepší. Já doufám, že se vám líbila Tsunami, my pokračujeme, mám tady pro vás samozřejmě další píseň, konkrétně píseň, která se jmenuje Perfect Strangers od Deep Purple. Ahoj, prosím, cokoliv od Deep Purple pro kocoura, ať má hezký večer a moc se nepředspe. Díky, hezký večer, Monika. Mončo, pro kocoura, Deep Purple, Perfect Strangers.

0: Posloucháte Rock Radio, máme rok na přání, celá hodina je podle vás, no a první blok je za náma, tady to bylo píseň pro Elišku, jestli to takhle můžu říct, We to Teenage Dirtbag, pro její maminkou, no každopádně já tady mám další zprávu od Terky, zdravím, prosím vás o zahrání písně od Vysacího zámku 50, a pro našeho oslavence Martina Duchka, přání Martine, pevné zdraví, štěstí a pohodu ti přejí všichni, kdo to s tebou dneska slaví, máme tě moc rádi, děkuji, Terka. Terko, já moc děkuju za tuhle super zprávu, za tady ten tip, vlastně i Vysáči 50 2010 věc a samozřejmě Martine, já tě zdravím jako svýho jmenovce, rokeři, pište dál do Messengeru Rock Radio.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Base na Otočku. Je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
4: Base and Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
11: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

Posloucháte Rock Radio s Martinem, tohle byly Halloweeni, I Won't Out, o to si napsal John, který nás poslouchá ve Švýcarsku. No, každopádně my pokračujeme, dáme si tady Who od Baba O'Reilly. No a díky moc všem, co právě píšete. Mikuláš si o tohle napsal, že by to chtěl pro kamarády, který dneska slaví fotbalový vítězství. Takže já to pouštím a vy, rockeři, pište dál do Messengeru Rock Radio.

0: Rok na přání, celá hodina je podle vás, rokeři. Každopádně, my máme 18.35, teďko si tady dáme zprávu od Lučka. Luďa napsal, ahoj, sedíme na terase, dcera Eliška slaví 6. narozeniny, bylo by super pro ní zahrát do výsky u Jevíčka od Acceptu Metal Heart. Díky, Luďa. Luďo, já moc děkuju, samozřejmě dceři, přeju všechno nejlepší k narozeninám a ano, ano, Udo, Dirk Schneider z roku 85, Accept Metal Heart. Určitě, určitě poslouchejte a ještě jednou všechno nejlepší.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.

Posloucháte Rock Radio s Martinem a samozřejmě rok na přání v plném proudu, ale už bohužel samozřejmě chýlí se i ke konci, protože o víkendu máme jenom jednu hoďku v týdnu, 2 hodiny roku na přání. My jdeme do finiše. Rokeři, já se s váma budu pomalu loučit, nebojte se, mám tady pro Teresku U2 Sweetest Thing, která to posílá svému tatínkovi, no a samozřejmě taky Baby Metal pro Káju, posílám ti, vybral jsem Megi Tsune, nevím, jestli to schválně, teda lépe řečeno, dobře vyslovuju, ale je to tak, je to věc z roku 2015, každopádně rokeři potom od 7 od Rock Radia neodcházejte, protože máme rokový referendum, vybrali jste nejnovější desku Roba Zombieho, věc z roku 2026, no a já jsem tady proto taky si to pustím. Mějte se hezky, jak jsem říkal, Kájo, Baby Metal, teď.

Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tak co na to říkáš, Baru?
1: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
0: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Sì, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
11: vybrat dobrý materiál
12: a vybudovat náš domov.
13: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: to heaven.
1: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
3: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
2: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
3: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
2: Ale...
3: Jak se jmenujete?
2: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
3: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Potřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom Garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát Garde. Garde. No. Nemůžeš. Nemůžeš. Nemůžeš.
2: No tak to je mat.
1: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem ty viděl. Ty, Garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: No, radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Alice?
3: Už je moc pozdě, Pavle.
2: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
3: Já mám zítra ráno stání.
2: No jo, ale když já mám stání dneska.
3: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
4: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
3: Co, kolik to stojí?
4: 9650.
3: No, tož na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
4: Ne, zbyde mě.
3: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
4: No, a 50 mě zbyde.
3: No vidíš, ještě vyděláš, no.
4: Jo.
2: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou z